To běž taki rytmus, kotrž automatis kolenjo pohibuje do rania. Če sač minčino popičiš, vonka svítam, no je hoce džen, džen sa kýva, snono tyž hoce hudba. Zlizu jak štec, například mirniša stučka. Josef Prezan. Tyž rinči rytmus. Ralf Studatisse a Anna-Maria Bretschneideres. Tyž se botešu. Dwanače minčinu popičiš.

Rio Anjo Lady Gaga spiewa tři menšiny do na pošestřich. No ja, Rio, ač můžeče tež tu na budyskim naleču, kotryž so jůdce zahí a to doživíče tež serbský věrš kmenuce skupinu Jank a Hanka na mjasových výkách jůdce večo na po dževečich na mjasových výkách serbské zvuky na budyskim naleču.

Podsybědlky na šestě dobraně přeje Srbský rozvoz. Já v osobínsce vůdky počan, tak koněce mu športy dře nímám, ale v televizi tež desadis ráde tež poladám, když například v ARD a CTF přenošu já koněce sportové vůběčování, kaž zašvěte džen v Aachenie, když se šo nemilu. No a já potom veselu se vězo tež na znatého a pregnant komentátora konjaceho športa Karstena Soustmajera, kýž ze svojej reču šitko hišče vo sebie derie vo brubi. No a tak môžeme rec, letuša jechanská sezona hižo je z molom zabiežavo ve pône pári hižo beží. A nímale kúžde konstiže napodáža so tež sapsy jecharjo a jecharky na nekajke škúli zariadovanie, tak tež siatku Nišikun Stydženja, bratra Jakub a Juri Bobka, Jichanského towarstva při Kloštorské vodže, vonaj podaštaj so do Hohen Luko, to je ve Mecklenburgsko-Předpomorský. Jakub startovaše tam se svalachom Fiškom, ve přespolných konjacích půrovaniach a v obsadí měst druhým 8. městno. A tež brat Juri na konjomaj Lakritz a Konen by se svojim vukonom spokojom, kajž dželi towarstvo a nimo toho je so v Hůrkách pola Zoloca na 32. jechanským turnierje v osibite duel vodmiju. Guluska jecharka Magdalena Šeferec nastupí na konju Korent Korrekt S, přečivo svojemu trenare Filipe Šobary. Na koncu uskočí za trenare

Schobera druhe městno ve klase S za šeferectun raz je noš 8. městno, što ješ nije zcova zli, a když chceče si hišće raz krótku rozpravu načítač abo si tiš vobladač, potom poladajče rád ľubje na našu internetovu a tež vo sebi Instagramovu stronu Serbskeho rozvoza. Nečivajce toho, športy zda, tež když sedíče na krybieče konia. Čevič, do šestčeš.

0: pjeć minćinow do šesći.
1: Nabožne słowo.
0: Mađenca Jan Čepic ze Skulowa.
2: Iž o wjace króć doživich w Azii buddhistiski svědžen Loj Kratong. Małe kwietkowe tykački ze svědčkami so počme do wody puščeja. Tysace svědcov płuaja na jezorach a rikach. Z tym cedža wieriwi džakovnosť za vodu jako živjenski eliksir zvúraznič. Tola proša tež vo vodače za znevúživanje a zanerodženje vody. Płuace svědce symbolizuja žádosť a nádžiju wieriwych za vúčištěňom a novým započatkom. Widzu tu tojšto křesťanských paralelov. Tež ve křesťanstve steje svetvo za nádžiju. Vosebje adventče. Kužda svědčka zvúrazná žádosť za svoječenjom vumožaceho Jezusa. Nové započatke vosebje kjutram vidžomne. Nimo Kristusovo zrova staninja votuča tež příroda k novému živenju. Loj Kratong mě vosobince inspiruje k ďakovnosti za stvorbu Božu. Ižo sv. Franciskus modli so v svončne pjesni Kvava tebi, môj knieže, krase tvojich skutkov dla, vosebie za žovo vody, kotrež je spomožne, ponižne, vokše viace a čiste.
0: Dobra Jan Čepic z Skulowa, v nadoku a zamovitosti tamnišeje v osade. 4 minčine do 6.

0: Dźensće holerske cedos spěwachu nětko poladamy polcajam na bido.
1: Policja z G.
2: Wutoru Šiponju dojnče ke wopkanemu njezbožu na S44 blisko Miłočic. 60-letna šoferka auta chceše od S44 na S100 na směr Kamenc odpočić a přitom newopkedźbowaše předjezbu auta a na to dojnče ke zražce. Zawinowaka njezboža so lohko zrani na 112 tisac euro škode a auče doby štej so od vlec. W Wojerecach běchu w zajšich dniach paduši po puču stwarnišću na Einsteinowej a Bonhoefferowej droze pokradnichu niedze 90 metrów silného milinového kabla w hodnoče 5000 euro. A w Budyšinie su zastojnice wutoru Šiponju cicciletnu ze swoim e-skuterom kontrolowali, jezdźidło nebe zawěsčene, dokiž nemješe pfaču značku, a nimo to bě tyž pokranjene.
0: A po skuwanej lubosći spiewa nitko Milena Wočerjec, to je też hesło za was, jeli so wam stučka lubi serbska učba šuče a přeco na našich internetowych stronach możecie się skwadować.

Składnostnje posmiertnych narodnin Mine Witgolds je dźensa štwórtwečer koncert w Kotčebusu. Boga Wałdźic a Izabela Kaduinska přeprošuje tej na koncert za minu Wunrika dźensa wieczor 6 na dworje Serbskeho muzeja w Kotčebusu. A miła noc to budzie, tak můžeće so rad lubi podać na wosebity koncert. Polska stučka zaklinči z młodej polskej skupinu Kišrika Pinkni im Wodzi, a to běše sama hit, po takim lečny hit, kiš je so spiwał Hore Adele před 2 letomaj. Cibilgi na sedomje.

0: Hala, žmjeli, no haj, to možeš si tojšto nazbirać na wukach, abo tež snano nazarodže. Ljudja Mačijova běše ze živjenski poradžovaku Rafaelovića zove po zarodže popuču, je so tam wukodžovava a vjezo tež zela zbirała.
1: Jo, ja vidu například zna hižo Čejo, tun dohi putnik, njemste špitzwegerich, hat to je takie typiske naletne zelo, ha pomože in te mode vopeška jara dere, tiž to je nej solo, ti je mu vužič. Te su trošku horke, tu te mačizne, kotež su za to zamovite, te pa nam pomeja tak prajne po zime, jemo naše čivo porane vuređič, no energiju přinesu,
2: A tun však šice trebame meni ze živjenska fachoča Rafaela Vičazova. Vukočujo so po naletni vuce, je hižo dalše zelo do vočka kava, kiš hodži so na pomasku.
1: Čeče, tu jo je zade vun te netko čeje. Generálne čenio, kotrež môže so jema do jenej zelovej butre so bude užívať. Vážne aj tvopro, že jo, vukodžiš tých ústa nechtu nebeja, aber tiež tiež žiadne zvieratá nesú. Pomôže im te dere užiť, ale tam dobiem trošku kečvať.
2: Šako povo stanky to ječe nesúšia. Tiež blízko polu nebe radživa zela ščipač, jeli sú ze šimiu vobčevané. Skere so raz na koleso s korbikom švikneč a kus do přírody ječ. Dokež maja dživé zela vulku lepšinu.
1: Dokež sú one tak narosti, tiež ve tej vokoline, že sa one dere čuja, a s tým maja one vod vobstatku všetci jace vúdko hač neke tak prejne to, štož mu kúpimo.
2: Ale tiež plávane zela v zárodce svoča. A druhé zela so zase celé vod samo roznoža, za nikotri škúli samo přes pyšne. Taká je schodča nožka, nim se kýrš.
1: Te mode vopená, je vopročo te zážne mauke mode vopená, so sú vopročo jara, jara genial za kuchnu, sú zavárené. Dokuž ma je vo nejen svod, také kus podobné kaj špetršilka.
2: Zoby so svod v jedži vúbše strýv, je vážne při várenju zela hakle celé na koncu přidač, abo najlepšie, když je jedž hižo na talariu. Dokež najviace ze zelu horco tu neznese. Za horce lečo má Rafaela Vičazova dalšiu dobrú ideju.
1: No, ezo limonáda ze sročej nož, ký je vopročej raz vodná, to ríka ja zapovožu tutun do javučkoj bričky. Dám to nekak 24 hodiny do přečanč. A potom mu to přes kšítku odkinemo a mu tu tú bričku ponte z vodu miešemo. A tak to má ten celé vosebite svod. Tak môžem kombinovať tiež medonku napríklad.
2: Tam najlepšie po svojským svodže citrónu k tomu a sej struhý napoj se zelemi ze svodže čtač.
0: Po zelovej vúdce vukodžovala a zela tež do kuchnie nazbírala je Ľudia Mačijova zromadne z Rafaelu Vičazovi. Recepte a fota môžete si tež obladať na našej internetovej strone a potiž na našej app MDR Serbia. Cimičine do cibiliky na

koncert, kiž rěka Za Minu, dźensa lěto 60, na dworje Serbskeho muzeja we Kotčebusu. A potom podadamy na jutřiši pjatk, abo scyma na konc tydźenja. Budyske nalečo, so zahají wulki hokatok, to budže tu na hasach. Jutře dožiwiće prini serbski wiersk ze skupinu Jank a Hanka, a to na jewišću na mjasowych wikach. Jutře wiečo wot na po dziewečeš Jank a Hanka na budyskim naleču.

0: RBB. Serbski program.
1: Dobre žijen a witaj šo na Serbski program. Hojo Diana Šecova při mikrofonje. Žinca jo stvrt k 8. a 20. maj a my co my svešiš? My svešime bostak ze serbskeju literatku. Ach, doš jo ves herski ucpje, der je přisvuchał, ten se net myslí na Borkojsku minu Witkojc. Jo, pšau je, vena ma žinca narodniny, k tomu svyšeme pen teknicove programje. Ale ja menim Ingrid Huštetovu. Hošebuska básnikárka jo žinca 70 let stara a my gledame na por facetu jeje živinja. Ingrid Huštetova se rada obželijo na serskich zaredovanjach ove mestče, a tak, ak ju znajom, ne by vena se žednje neži do predka šisnua. Ale ako autorka má vena jasne gvoz a ideje a gleda s väčšim vrckom na náš svět. Nicjano literatura, ale teke muzika grajo važnu rolu ve živinju Ingrid Huštetove. Tojo raz ulicovała mojej kolegynie Anja Kochojc-Schwarzowej w reže z muziku w rozgronie. Gratulante ulicuju žinca z casa zgromadnego žiwa, a se wie, aż mamy teke čojenje z piera narodninaki we programie. Potake, my przedstajomy wam žinca serbsku literatku Ingrid Huštetovu. Rednja aż z čopedla.
0: RBB Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Jo, gaš z čorona akle svoj serbski program zašaltovali. Žinca stojplanas Ingrid Huštetova ves reži při jeje 70 narodninach. To jo gašba, aby vam predstajili tu negajšnu ceptarku na serbske rozširjone uše šuli a negajšnu lektorku serbskego recnego centruma Vitaj. Ako lube stare fotos, my za to přinosk z našego archiva holovali, zreda z muziku v rozkronje.
2: Muzika služa k mojemu živinju kaž klep, a kulki a vrda napšikvat, abo vino. Muzika je také poživajenská srednost, nicka, kaž napríklad čokoláda, lot, víno.
3: Jo. No,
2: muzika je také za dušu. Za mojim zacovaním nie je žen drugi žanr kenš to tak, alebo žen drugi žanr kultúra, alebo umiestva kenš to tak neposredne a jasne. Možo ugroníš, alebo také zacuša ubužíš, sama zacuša zmeníš, premeníš. To možo muzika myslí stane lepšie. Ona je také převožovárka, po všetkých časoch živenia, po viacových a tužných. Možno také gojeca srednosť byš, ja ju užívam také za meditáciu, za vodochanie. Ja mám všaké žangre rád, klasickú muziku, popovú, rockovú, ľubujem ľudový spiel, popšom, od princípa šo. A ja som jedna svetová belgárka a togodla také ľubujem muziky z druhých stron sveta, niciano tu domonisku.
3: A to sa ty nám všetko soubšenia svažinca.
4: Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?
3: To ja, wegen znate spiel, kujde, mjesec da to znajo, to mame žinca ze spivaku. John Bees, a dla coga se tu muziku ubrała?
2: Ja, w młodych letach som sama takie songi, gronima spiewała, takie wopytała na gitarie, sobu graš, a to je jeden od tých spievov, pri ktorom som to opýtala. Zak mi, kde blúmy sú, to za mňa jeden z nejrednejších a monocasne nejtužnejších spievov přeši vo vojne. A božko všetci ešte aktuálne. Dajú tam všaké interprete, žen bez, také Juliane Werding to spieva. A nejväčšie zašišťo za mňa ukpala Marlene Dietrich, ak jo to spievala. Ja, som se ogledała ten sas ten grajny film Marlene, toga jo pičku biografiski k Marlene Dietrich. A wona tam na końcu filma w wysokim starstwie hyšći raz spiewa ten spiew. A ja se myslim, dokolaž som ten film wižywa, aż wona se przy tom spiewaniu spomnijo na swoje obszelenie przy wojowaniu amerykańskiej armii, że wiesz naša historii a stworzašća w Normandii. To je jeden mocny zašišć upawa nam. Se wie, mam swoje minienie k tej temie, to laže takie sobu w mojej biografii, dokolaž ja som po wenske gole, a mam tam swoje problematiske situacije takie w familii, a wiem, co to groni.

0: Ga se zachopiła pisarz, a co su to basne byli, abo su to takie bajki byli?
1: No ja zachopiła som jużo w casu szule, w studiuma, ale ten nintyżny cas, abo te zlidne znasz, dważaszcza let, abo tak, piszą przede wszystkim krotkie wulice wojenka, za žiši a dorost čo noh.
0: Za literaturu se vesebne teke zajmujoš, snaš ma to teke vele zes muziku ciniš, snaš jo muzika teke ši inspirirovala, vim až se teke natvariva sersku živadvovu kupku a se tam teke pisava a se ze živadvom zabirava. Kak jo bil ten cas?
1: Tu ideju som mela v zvisku ze svitaj projektom, ako jo ten nastal. A dokolaž som vúske zvíske mila k tým vodkubvákam ten sas. A te sú všetci za svoje žiši nieco hrali a trebali scéne a tak dále. A tak jo, pö a pö, tá idea prišla, raz gráša napísaš. A v postejšej fáze jednu kúbku stvoriš. A v hršej postejšej fáze sebe jednu mier dáš a také vústupíš a nic jana za žiši v žišoni, ale také zjavne. To je tá kúbka a graja ký.
0: Po studiu mi sa to byla ceptáka na Sarskej rozšajony v uši šúli a potom také pozdži ve Vitej centrumie živáš. Ako?
1: Ja živám tam ako lektorka za šulské materiálie. A s tými grajakami to má se vie ze sobu ciniš až Vitae Centrum ma ideju revitalizacije Ritze. Ja sam kontakt mi vok vodkubvakam, te su deli Ritz uknuš, a te žiši su deli zvenka. Žišon je sasku Ritz svišaš, to ma nica za sobu šon ciniš. Ale to teke poslužovalo moje požedanje za literarnim živom.
0: A to, co šnim to slušime, to je teke veljin znata, oblubovana muzika, klasijska muzika, Vivaldi, te styriletne casa. A dla cogo se se ubrava nim to zimu?
1: Dokolaž se necesti ubejo to nalješe. Ale ja by kšivaho povedaš o tých cevých letných casach od Vivaldia, to ma nem také zase zemnú ceniš a se s mojim synom. Môj syn jo v umiesky veľkým talentované a on molujo, už o zes močných let, zes šulského casa, on jo tam terapiu miel na v umieskym polu, on je autist, musím přigroniš, a von jo se tam legendarie wuwijau a wszake wiecki mogo za siebie teke polepšiš. A von jo se raz předozeł te letne case od Vivaldia ilustrirovaš. Von jo namalował ku kuštemu letnemu caseju 2-3 obrazu. A to je jaden wuspech, jaden rezultat, čož možno se jano živaš. Ja som juž wieżewa, až jo von talentowane, ale ho som poznawa velgin jasne, co všikno ven jo mnuči jo, což pla autistu přeci tak jadnore ven nepšižo. A toho dla som teke velgin jada na to, až jo von mi před nikak 2 letoma jadnu wustajincu svojich obrazu v Serskim domje. To je jeden osebný otrysk na ju živinja. Jogo terapie, jogo zabira se s vumilstvom, moja zabira s ním. A ten proces skromadnego vumilského statkovania jo na ju obeju veľgin obogašil.
0: Po také muzika zvizujo, môžeme k tomu groniš snaž a ustrovio snaž, alebo môže pomagaš, lepiej živy byš.
1: Jo, na zahopingu som groniva, až muzika môže také za meditáciu byš, a tom sú také za terapie. A ho zvizujo tie dva žanra, muzika a to stvojece vumilstvo.

0: W rozkronje Jorona Jużo Pičku to gronowotom było, žincajšna narodninarka Ingrid Huštetová słuša k serskim literariskim głosom našego casa. A se wie, de nint z tekstom teke słyšaš byš u nas.
1: Přechojžovarka. Kušte Češi obo stvorte žen přijježo, gaž se vena ze svojim psom přechojžujo, v napřešivnom smirje muski pe kolosu. Žoškuli na tych svinskovatych lišajskich dniach z milnym večikom se přechojžujote vena a jeje pjas. Teke ven tam ješči. Kaki případ? Kušte raz jej přijazni mysli něco přivovajo, abo psoju. Například, no, kak se žo? Abo, kšasnučki leše mame nicka? Abo, tyga su rednučki? Abo něco podobnego. Vena jomu kuštera svete gronio, tak ak se je zgubu usunio, přitom od sebe sami je přechvatana. Rekujom se derje. Abo, Tomáš obšauje. Abo, jo, a von mi rad převožujo. Muski ježo dali, senja obrošece, ženska ze psom žoti dali, senja obrošeca. Ale vena se pesmiknio. Přeto šedne se jej take postupovanje njezda. Slědko ju jo jomu cuza. A je to galantně, kaž se cuzi ve sobě březe šogo na taký pád přigranja? Snáš jo pičku zmelene a nevě, kak se to ze ženskými cyní. Abo jo jomu šo jadno, kak se to cyní. To s tymi ženskými. Pijane tak nejo. A flirt? Dre nic. Za to nejo jogo gvoz zapřimujúc a lepkodne dosť. Ale skerej gvušna jedane. Daš jo kašjo. Šim cestči se z ním na taký pád smakajo, šim spodobnej je to jo. A caka při kuštym přehojžovanju na to, aby je zase napřešivo přijel. A na to, co by gronil. Tyženje přejdu. Svinco była słabsze, wiecz chłodniejsze. Žink ak žink se ze swoim psom přehojžujo. Przyjazne kelasowa je napřešivo nie jeździ. Vena siebie zawapijo przytom se na to spomnisz, že jogo na dawno zachadnych svinskovatych lišajskich dniach smakavajo. Zase a zase se potych z čaškach a drožkach v mistrzenskim parku a přibrogu ryki přechojžujo. Ven tam vece nie jeździ. Na žijúce nie se nic stało. Znáš jo jogo kelaso do kusu. Vena se predstajio, aby jogo neži raz a neži zmakava. A aby jomu spešne ako predna něco přivovala. Například, mega nesmi se dawno vyživi. Abo, o, vyga maša nové kelaso. Abo, nindio na zima přišva nicka. Znáš by pjas s ogonom výkotav. Pen by svoju drogu šva. Pičičku pomoša ako hovac. Nic dokolaš pjas bys naš zavec skušegal. Nie, aby zasvišava, co by kelasova je vete gronil. Ale obrošiva se nebe. Abo tola?
0: V našom reže literatura tyženja jo to była Ingrid Huštetová z jej ulicovankom Přechojžovarka z jadneje českeje antologie.

0: Družicenja.
1: W dwójkim rozgronje sme słyšali, kaki vlijo jo muzika přece na jeje živinja mewa. Serska autorka a básnikarka Ingrid Huštetová jo žinca w fokusu našego programa. Jano w literaturze njamožo w Serbach rědko nichten živy byš, ale gaž niekak z rědcu živaš, přižoš tomu na nemeni blízko. Tož jo Ingrid Huštetová přece niekak ze knigwami živała, a ninto spominaju se sobu vojovarje z ludowego nakładnictwa domovina a z rědcnego centruma vitaj na zgromadne živowe cas. Ingrid Huštetová jo napisała šake literárne texte, kenž su zvětšego ušli v serskem nakładnictve v Budyšinje. A gwona lektorka nakładnictva jo tam Janka Pečkojc de Levano.
2: Ja zu uzvignuš tu obstavnoš živa Ingrid Huštetová. Ona jo redaktorka serbske pratije, zesmavuje u přestavku, ona jo autorka wiele knigu w casnikach a casopisach nakładnictwa. Ona jo udawarka serbskich antologiów, a ona teke cyta korektury dolnoserbskich przynosku za rozlat już wiele lat. Also to ja obżywuję tu jej obstawność, a jak pilna ona jo, taka szała pilna psówka na serbskim polu.
1: W rěcnym centrum je vitaj ho w Chožebosu. Jo Ingrid Huštetová byla lektorka za Ucpnice. Jeje slědny šef, tam jo byl Bernd Melcher.
3: Ja, luba Ingrid, ja si učobně gratulujem k 7. narodnemu dňu. Žecem si vele, vele zdrowote. Der je měša a teke přece gluku a čo dobre za dalšne tvého živěně. Ja se velkým jaslím, až mě se znajomej.
1: A negajšna kolegina Gunda Hajdarová z Rěcnego centruma. Jo žinca hošči úzko zvězaná z Ingrid.
4: Ja znajom Ingrid južo od leta 1916 živiš a 70. Ja som ju zesnava ako som uknica na SWS byla a Ingrid jo rono ako moda ceptaka tam zachopiła. Ako som 2002 v Rěcnem centrum je zachopiła, som ju zase smakava a sme dvojky cas kromadne živavé a sme také privátne kontakt mivé. Také ako rentnáka jo mi pri šakých materiáliach rěcne dali pomagava a mori raz objedujeme v pizzerii ještě skromadne, ale to božko přerědko. Což serbsku rěc nastupa som veľmi veľa od skromadného živa z neho profitirovala. Luba Ingrid, ja si učobni gratulujem, šo dobre, wiele glucnych momentu a se wie kšutu strovosti.

Jo, lube přisłuchaki a přisłucharje, nasz burstakowy svežin jo mimo. Rozmij, nasz usčewajenski cas jo jano tak přelišel. Pokazaš, co malcnie hyšči na modernu serskú pšiezu. Ta jo žinca vodpodnja vod zega pešiš v kluboni serskiego doma ho v mesče, kaž pytaš o hyšči dalšnú gožbu se serski rozkranjaš a cošo přitom neco s rukami živaš.

Wiče, wird sega 12. Smy zase za was tu, ze serskim programom. Ja, Diana Šecová som nento dosć powiedała. Ja se z wami rozšognujom. Mešo se derje.